Jak se svět dnes stále od mých furtů, je na kol. Na mé mají zíla celé jste na mé artlo, funny jol. Je na moc krk tu dá i mandy me sit stop. Mece Lierbrugen se bajky jen se hud op. Se mají zíjen se pěle numom bíbo, marej z bobí.